0: Avbar komandi, doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto, je tako?
1: No, bili smo tam, vse se to zbremzalo.
0: Ja, obisk, ne.
1: Ali recite mi, proč to mašinke ne delaju?
0: Kako?
1: Mi smo mislili, to tam všechne brbli, kopa rintuje, ale je to ne tak.
0: Kako da ne?
1: Je to bylo všechne skup dva valera, čtyři bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
0: Je
1: to nic.
0: Jo, verjetno jsme imeli ravno malico, ne?
1: Dobře, ale je to nefér, ja. Proč se to nerabotká, proč mi stojíme a nic nemrduje, je to nesmysel.
0: Ja, imeli jste smolo, res, ne, verjetno je byl hydracijský premor, ali kaj.
1: No, dobře, recte mi.
0: Ja, prosím.
1: My jsme nasluchali, jak by tu mohli vidět Darth Vadera.
0: Prosím, kako, koga?
1: No, Darth Vader, vojna zvezdičky. Darth Vader.
0: Ne, minister je samo otvoril noční festival, ne.
1: Dobře, je to všechny do prdele.
0: No dobro,
1: da, no, ja, ahoj.
0: Ahoj,
1: dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
0: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, mm-hmm. ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, mm-hmm. brez voja.
2: Hvala, Jure.
0: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Ma, mi se imamo fajn.
5: Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Poletie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s biciklom.
1: Radio X.